0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
0: Európa 2.
2: New music right now. This is Anima, Out of My Body.